ntie ebinu kanfu abosom na ebinu kanfu ansuo ebinu frani ansafra na ebinu frani samai